0: Skupina, ktorá to vie a deň nadobudne úplne iný rozmer, je 5 hodín 49 minút, počúvate Rádio Regina Východ. Poznali ste svojho času rozhlasovú stanicu E+M, fungovala pomerne krátko a po nej vzniklo známe a obľúbené rádio, ktoré preslávilo mnoho moderátorov.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica E+M.
3: Federálny mládežnícky programový okruh E+M vznikol na jeseň 1988 združením slovenského programového bloku Rádio Elán a českej relácie Mikrofórum.
4: Dobrý deň, vítame vás!
5: Dobrý deň, vítame vás!
6: Bylo to jak v mateřské školce při nějaké akademii, ale pro nový rozhlasový okruh, který jste před několika okamžiky začali poslouchat, je typické, že vás přivítal celý kolektiv lidí, kteří budou každý den právě pro vás vysílat.
7: Nejsme jednotlivci, ale parta, která vám chce nabídnout to nejlepší, nejzajímavější, nejnovější, prostě vše nej, o čem se dozví.
6: Poprosíme o úvodní slova doktora Karla Kvapila, ústředního ředitele Československého rozhlasu.
8: Tato stanice by měla být nejen pro mládež, ale i a to především mladá. Říkám měla by, protože jak se nám to podaří, to záleží i na vás, našich posluchačích. Chtěli bychom, abyste novou stanici pomohli svými názory formovat. Abyste byli nejen jejími věrnými posluchači, ale i aktivními spolutvůrci. Ať už jako účastníci diskusí o problémech, které vás trápí, nebo o otázkách, které vás zajímají. I na vás tedy záleží, jak bude vypadat nové mládežnické vysílání i budoucnost této země. Za nás rozhlasové pracovníky bych vám chtěl v dnešní, přece jen tak trochu slavnostní den, popřát, abyste na svém okruhu EM nacházeli nejen svou hudbu, ale i informace, které vás zajímají, poučení a inspiraci.
3: Stanica E+M mala trvanie len vyše 2 roky, zanikla na konci roka 1990. V marci 91 potom vzniklo Rock FM Rádio.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: V dnešnom vydaní rubriky venovanej rozhlasovým dejinám si zaspomíname na federálny mládežnícky programový okruh E+M.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Stanica E+M.
3: Federálny mládežnícky programový okruh E+M vznikol na jeseň 1988 združením Slovenského programového bloku Rádio Elán a Českej relácie Mikrofórum.
4: Dobrý deň, vítame vás.
5: Dobrý deň, vítame vás.
6: Bylo to jak v mateřské školce při nějaké akademii, ale pro nový rozhlasový okruh, který jste před několika okamžiky začali poslouchat, je typické, že vás přivítal celý kolektiv lidí, kteří budou každý den právě pro vás vysílat.
7: Nejsme jednotlivci, ale parta, která vám chce nabídnout to nejlepší, nejzajímavější, nejnovější, prostě vše nej, o čem se dozví.
6: Poprosíme o úvodní slova doktora Karla Kvapila, ústředního ředitele Československého rozhlasu.
8: Tato stanice by měla být nejen pro mládež, ale i a to především mladá. Říkám měla by, protože jak se nám to podaří, to záleží i na vás, našich posluchačích. Chtěli bychom, abyste novou stanici pomohli svými názory formovat. Abyste byli nejen jejími věrnými posluchači, ale i aktivními spolutvůrci. Ať už jako účastníci diskusí o problémech, které vás trápí, nebo o otázkách, které vás zajímají. I na vás tedy záleží, jak bude vypadat nové mládežnické vysílání i budoucnost této země. Za nás rozhlasové pracovníky bych vám chtěl v dnešní, přece jen tak trochu slavnostní den, popřát, abyste na svém okruhu EM nacházeli nejen svou hudbu, ale i informace, které vás zajímají, poučení a inspiraci.
3: Stanica E+M mala trvanie len vyše 2 roky. Zanikla na konci roka 1990. V marci 91 potom vzniklo Rock FM Rádio.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

na nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou.